0: To byla písnička nazvaná Víc než to od Tobiáše Freji a Kiary. Hned na začátek jsem si nachystal nové interprety. Herec, dabér, tanečník a zpěvák. Tak by se dal zhrnout talent mladého Tobiáše. Letos mu bude 15 let, ale v showbiznisu se pohybuje už od 3, kdy se poprvé představil před kamerou. Blíže si jeho život představíme někdy v budoucnu, až najdu nějakou jeho solovou písničku. Ale nesmím teď zapomenout i na slečnu, kterou jsme právě slyšeli. Kiara, plným směrem s jménem Kiara Nela Kekert, je taktéž mladou zpěvačkou a i když by to jméno nenapovídalo, je skutečně češkou, ke jménu rodiče přišli inspirací v Itálii. Kromě zpívání se věnuje i hře v divadlech a pokud vím, brousí si zuby i na nějaký ten film. A Kiara je vlastně ještě o rok mladší než Tobiáš, takže vlastně pro dnešek jsme tu měli možná tu nejmladší interprety, ale o tom si povíme zase za chviličku.
1: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
2: Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie. Bien qu'elle file à
1: vous. City Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity. Found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
0: Dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte u dalšího českého pořadu zde na City Park Radio. Opět jsem s vámi já, Pavel Černík, a stejně jako každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, vždy od 7. do 8. hodiny večerní, se vám budu snažit připomenout krásy české kultury, jak slovy, tak písničkami. Předcházející 2 hodinky vám dělal společnost Harry v rámci pořadu Drive Time. To byly skvělé písničky, za ty moc děkuji. A dnešní večer vlastně sotva začal, pokračuje naším krátkým českým pořadem a po 8. hodině se na vás těší opět Jace a Joe s programem New Brew a pokud vydržíte až do 10. hodiny večerní, tak se můžete těšit na Let's Talk Show. No a koukám, pomalu nám hodiny ukazují 13 minut po 7. hodině, tak si pustíme další písničku. Tentokrát mám něco pro příznivce punkové muziky. Kapela Alkohol.

0: with music for us all. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Právě nám dohrála kapela Alkehol s písničkou nazvanou Máme dar. To byla taková novinka, nenovinka. Písnička totiž pochází z jejich aktuálního alba z loňského roku. Vyšlo vlastně na konci roku 2025 pod názvem... Připijím. Ano, pardon, trošku jsem si založil poznámky. Písnička patří na tom albu mezi údajně ty zdařilejší. Osobně to hodnotit asi nebudu, protože fanoušci si mohou myslet trošku jiné. Mohou mít trošku jiné názory na tyhle písničky, většina z nich není pro rádio vhodná, tahle se zrovna tak nějak vyšla, přeci jen typickými posluchači kapely Alkehol nejsou lidé v rádiu, ale lidé v hospodách, putikách, kam se tahle hudba tematicky hodí. A jak už název kapely připomíná a název, i ten název alba, všechny jejich kapely mají celkem společné téma a to je alkohol, pití, chlastání ve všech možných podobách. No, ale už máme pomalu 20 minut po 7. hodině večerní a to mi tak připomíná, když jsme se tak dali na tu punkovou muziku nebo punkově hardrockovou, zdali se vám taková muzika líbí, nebo bych měl hrát něco jiného. Protože mi stále můžete doporučit hudbu na příští vysílání. Pokud byste chtěli víc rockových písniček nebo raději nějakou dechovku, a co třeba pořádný metalový nářez? Neváhejte a napište mi své názory a přání jednoduše SMS-kou na číslo 04 38 18 76 86. Vaše komunitní rádio je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá.
2: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 18 7686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 18 7686. In touch with our community. City Park Radio. 96.5 and 103.7.
1: It's 20 minutes past 7 PM here on the City Park radio station and we are just about to play another song from Czech Republic. This one is from Martin Chobot.

Slyšeli jsme Martina Chobota se skladbou nazvanou Na novém světě. Další písnička z Martinova pera vyšla teprve minulý týden a ukazuje, že se tento zpěvák, textař a skladatel nebojí měnit žánry. Pražáci určitě poznají, že inspirací byla lokalita Nový svět z pražských Hradčan. A do těchto míst nás zavede i videoklip, který Martin k písničce vydal. A ze zajímavostí tak zmíním, že ta část textu, ve které Martin popisuje, jak mu ruku potřísnil pták, se údajně skutečně stala. A nejenže byla námětem k téhle písničce, ale hlavně mu ukázala takovou motivaci, že vlastně vždy může být hůře a kdykoliv chce, tak se sebou může něco dělat, že může se změnit. No a to je vlastně o písničce všechno. Říkám si, že bychom se mohli podívat na nějakou další. A tím, jak jsme měli samé novinky, tak co kdyby jsme si zkusili něco trochu staršího pro naše starší posluchače? Třeba máte rádi nějaké klasické české písničky? Tedy nemoc české? No, o tom si povíme příště za chviličku, protože teď následuje Petra Janů.

0: právě nám dohrála píseň nazvaná Má pouť v podání Petry Janů. Petra se na hudební scéně stále drží a i když písnička, kterou jsme právě slyšeli, není jednou z jejich novinek, má za sebou už přes 30 let a zařadí se mezi její největší hity. Jak by ne, vždyť jde o cover verzi populární písně My Way, kterou známe především v podání vlastně více hudebníků, nejen Franka Sinatry, ale třeba i Elvise Presleyho. Původní píseň, pokud vím, pochází z francouzštiny, ale její jméno si bohužel nepamatuji a předpokládám, že i kdybych ho před sebou měl, tak ho nedovedu správně vyslovit, takže to nechám na hudební experty. A koukám, že se nám pomalu přiblížila druhá polovina našeho pořadu, tak já krátce promluvím k našim anglicky mluvícím posluchačům.
1: This is City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Hello everybody, thank you for staying tuned to the City Park Radio, it's Party Puff here, checking out all the newest Czech songs, hope you enjoy it, because there is still half of my show ahead, plenty of songs to listen from all different genres, and if you stay tuned for another hour or more, after 8 o'clock, it's gonna be New Brew Show with Jace and Joe, and staying tuned after 10 o'clock will bring you the Let's Talk Show. So that's amazing evening ahead of us here on the City Park Radio. And you know what? We have a note from our community diary, so I was thinking to take an opportunity to read one of them. Friends of the Library Launceston present a free music performance on Saturday, the 6th of June. Tom Booth, an acoustic cover artist from Hobart, will play well-known favorites from Creedence Clearwater Revival, Fleetwood Mac, INXS, Crowded House, Radiohead, and more. Tom will be playing from 10:30 morning at the Launceston Library in Civic Square. No bookings are required and this event is free, supported by the City of Launceston.
2: Tell everyone about your upcoming community event. City Park Radio's Community Diary provides the opportunity to get your message heard. If you're a volunteer organisation, simply send us the details at least 2 weeks before the event. Mail your announcement to City Park Radio, PO Box 1501, Launceston, or email to cityparkradio@cityparkradio.com. We'll do the rest. Keeping you in touch, Community Diary on City Park Radio.
0: Vážení posluchači, koukám, že stále posloucháte český program zde na City Park Radio. 103,7 a 96,5 FM. To jsou naše frekvence tady v okolí Launcestonu a z části severní Tasmánie. Ale pokud si nás chcete poslechnout i z větší dálky, tak to není vůbec složité. Pokud odjedete o trochu dál, jednoduše nás nalaďte přes internet. No jasně, City Park Radio je k dispozici celosvětově prostřednictvím World Wide Web. A stačí zadat adresu cityparkradio.com a z menu vybrat položku Online Stream. No a pokud nás posloucháte, určitě se nemůžete dočkat další písničky. Zkusíme něco trochu jiného, dokonce to bude mluvené anglicky, ale no, posluchači, kteří mě poslouchají pravidelně, asi ví, že anglicky zpívané písničky od českých interpretů tu většinou nemáme. Snažím se zařadit krásu češtiny, ale v tomhle případě si uděláme speciální výjimku. A proč? To vám řeknu hned po písničce. Zaspívá nám totiž Daniel Žižka.

0: This is City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Právě nám dospíval Daniel Žižka s písničkou nazvanou Crossroads. A jak jste určitě poznali, písnička nebyla v češtině. Obvykle to tady takhle nepouštím, anglické písničky, ale v tomhle případě jsem musel udělat výjimku. Daniel se svojí písničkou totiž reprezentoval Českou republiku na soutěži Eurovision v letošním roce, která proběhla v, no, řekněme dříve v letošním měsíci, a máme už i výsledky. Tak jsem si říkal, že písničku si můžeme pustit. Na neštěstí to letos nedopadlo až tak skvěle. By dopadlo to ve skutečnosti mnohem hůře než v předchozích letech. Česká republika, pokud vím, skončila na 16. místě s pouhými 113 body. Dokonce i Austrálie nás předběhla, ta naopak se vyšvihla celkem vysoko, 4. místo s 287 a výhru si odneslo Bulharsko s 516 body, takže poměrně hezký náskok před všemi ostatními. No a teď ale zpátky k Danielovi, přeci jen ten je na rozdíl od Eurovize skutečným Čechem. A Daniel má za sebou nějakou tu hudební kariéru, řekněme jako pár let tam je, má za sebou už asi 5 let singlů, ale desku zatím nevydal ještě žádnou, ta se teprve chystá. Má, pokud vím, 23 let a kromě zpívání se samozřejmě věnuje i skládání hudby, takže hře na klavír, kytaru a také hraní. Myslím si, že to jsou filmy, nejsem si úplně jistý, ale o tom si povíme někdy příště. Doufám, že Daniel nám vydá nějakou česky zpívanou písničku, aby jsme si ho mohli opět poslechnout. Ale už byl konec mluvení, pojďme na další písničku. Viktor Kahl a Julie Colley.
2: Vracím se zpátky k nám,

0: Tohle byl Viktor Kahl a Julie Colley a jejich skladba nazvaná Dva Red Bully. Viktor je mladý pražský rapper a hudebník z karlínské umělecké rodiny, který se pohybuje na průsečíku rapu, popu a hiphopu. Proslavil se především spoluprací s kolektivem Gufrau, s nímž na Silvestra 2025 vydal album Boyband. To se rychle zařadilo mezi nejstreamovanější česká alba a přineslo projektu nominace na ceny Anděl hned ve třech kategoriích. No a tím jsem si právě představil nový umělecký kolektiv, který si třeba někdy v budoucnu poslechneme.
1: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.
0: A pojďme rovnou k dalším písničkám. Máme skoro 44 minut po 7. hodině, poslední čtvrthodinka, a začneme ji s Mňágou až Djorpem.

dohráli nám klasická skladba od Miyagi až Djorpa, Už jenom světlo. Ta, pokud vím, pochází z jejich aktuálního alba Hoříš? Hořím, které, no, nějak neexperimentuje, jde vlastně o takovou klasiku, kterou Miyagi až Djorp do nás sází v podstatě od svého založení a zdá se, že fanouškům se to takhle líbí. A to je vlastně celkem dobře. Máme posledních 12 minut a z protějšího studia už na mě nedočkavě mávají Jace a Joe, kteří si pro vás připravili následující program New Brew, který bude následovat po 8 hodině večerní. A teď si uděláme krátký výlet na Slovensko. Zaspívá nám totiž Sofia Galčínská v rámci naší československé klasiky.

stále posloucháte City Park Radio 96,5 a 103,7 FM. Dohrála nám písnička nazvaná Nádherná od mladé Sofie Galčínské. To bude asi nová nadcházející hvězda ze Slovenska, kterou jsem si v rámci našeho československého přátelství zde zařadil do programu. No, více si o ní povíme příště, protože pomalu ale jistě nám utíká čas. Předposlední písnička našeho programu, Pavel Calta, ten zahraje hned teď.

Právě nám dohrál Pavel Calta s písničkou nazvanou Klidně zemřu láskou. Vážení posluchači, aktuální čas je 7 hodin 54 minut večer a to znamená, že máme před sebou konec českého programu. Následovat bude New Brew a s ním uslyšíte Jace a Joea. A pokud, no, kdo ví, třeba mezi nimi bude i nějaký mezinárodní hit. Já vám jako vždycky moc děkuji, že jste si nás naladili. Doufám, že vám tenhle program přinesl nějaké hezké vzpomínky na tu naši krásnou zemi českou a na rozloučenou už tu na nás čeká poslední písnička dnešního večera. Ta bude tak trochu tradičně něco tvrdšího a bude vlastně od kapely Traktor s písničkou nazvanou 5x5. Thanks for tuning in. It's City Park Radio 96.5 and 103.7 FM. Stay tuned for the next show. New Brew just after 8 o'clock. Party Puff checking out.